tramvaj vidím člátnácké, skopnout ho dolů na refíž, jako Erik Cantona. Chtěl bych aspoň jednu starou lásku, co na mě pořád občas myslí, říká si, co

aspoň jedno dítě, třeba kluka nebo holku. Naučí mi hrát fotbal, zpívat staré písně. Chtěl bych bojovat za svou zemi, pro odboj tisknout letáky, postarat se o rodiče, až budou starý.

pust kamarádu, už nikdy žádný small talk. Chtěl bych víc vlasů, víc času, na tebe jít sám.

0: bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
1: Príjemné dobré ráno vám všetkým prajem. Dúfam, že už máte úsmev na tvári a vyslovene sa tešíte na dnešný deň hlavne a aj na nasledujúce 4 hodiny vysielania Rádia FM. Sprevádzať vás nimi budem ja. Dúfam, že pobavím, zabavím. Neviem, že či roztancujem a neviem, že či tancovať je vhodné. Takto skorý ranný čas. Každopádne príjemné dobré ráno s Rádiom FM prajem. Od mixera a mikrofónu pozdravuje Galger.

křesťanská cesta k osvobození vede v tom, že se člověk všechno odnaučí. Odnaučuje se všechno, co se naučil. Odvrátí pozornost od toho světa, o kterém nám bylo tvrzeno, že je to realita. Natolik jsme uvěřili v reálnost nesvobodného světa, že jsme si nevšimli, že je virtuální. Ve skutečnosti neexistuje. Je to virtuální projekt lidské mysli. V tom spočívá ta hra. Jedna z těch cest je být občas sám. Zůstávat sám.

Typická letná bazénovica od Jungle, The Wave. Doznievá 9 minút po 11. v Rádiu FM. O chvíľu aj EBBO Sound Machine. Zahráme si aj New Order, Venir alebo Killing Joke. Toto je domáci projekt Workshift a Timeout.

0: magazín zdarma ku každému výtlačku práve v predaji.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.